počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radioich.cz. Radioich.cz. Radio Jich.

0: dokola.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

street.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět, jsem na sračky, vedle mě.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radio Jich.cz. Rádio Jich.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radio Jich. Rádio Jich.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Krásné nedělní dechovkové ránko vám všem, milí přátelé, začala Dechparáda a ze studia Rádia Jih vás opět po týdnu srdečně zdraví Franta Uher. Dnes jsme začali na Záhorí s kapelou Záhorienkou. Tato dechovka vznikla v roce 1987, takže příští rok 40. výročí, to bude na Záhorí hodně veselo. A sám jsem poloviční záhorák, možná budu pozván. Tak uvidíme, když budu, potom samozřejmě prozradím, jaké to bylo. Takže v úvodu zazněla polka Každá láska něco stojí, což je ostatně pravda. A teď už to bude valčík Kde domov zavolá. Polka oslavující městečko nebo dědinku Závody, tedy Závody. A na závěr této úvodní série píseň Pozdrav Záhorí. Takže milí záhoráci, úvod patří vám, užijte si to. No a nám všem přeju ještě jednou krásné nedělní ráno.

sme doma. Tu žije naša rodina. Tady sa hrdosť záhorácká dedí vás otca na syna. Tady sú naše ruky treba. Nech ze zajtrajšku není strach. Nech nechybí nám vůbec.

Ještě jedenkrát, milí přátelé, vám přeju pěkné ranko. Máme tady neděli, zda ten 3. května, kdy svůj svátek slaví Alexej a také Alex. Posloucháte Dechparádu, pořad věnovaný naší česko-slovenské dechovce. Ano, ta propojenost tady u nás v příhraničí je opravdu velká, nejenom co se repertoáru týká, ale taktéž muzikanti z Moravy často hrají ve slovenských kapelách a zase naopak, a to je moc dobře. Další kapelou, která bude vyhrávat, budou Vacenoviáci, tak samozřejmě je to také vítěz Zlaté křídlovky, a to už z roku 1994 s kapelníkem Petrem Grufíkem. Takže polka Nezlob sa dívča, Valčík, Zůstaň se mnou lásko, a na Slovácku sa zpívají také táhle pěsničky, které sa za vama tahnou, když jdete nad ránem ze sklépečka. Je to tak, táhlica dneska i večer. To všechno Vacenoviáci.

Gloria s kapelníkem Zdeňkem Gurským vystupuje od roku 1994. Převážnou část vystoupení odehrála v zahraničí, kde její popularita dosáhla doslova hvězdných výšek. Členy tohoto dechového souboru jsou virtuózní hráči a titul mistra Evropy byl jenom logickým vyústěním jejich umění. Já jsem měl tu čest s Glorií několik let účinkovat, samozřejmě jak v roli zpěváka, také v roli lidového vypravěče a často také moderátora. A doteď si této šance moc považuju, kdo by ne. Takže pojďme na písničky. V sobotu či nedělu, to je krásná polka, Valčík, Smutná neděla. Trošičku to dáme do tříčtvrtečního rytmu, abych byl přesný. No a potom to zase rozjedeme polkou Malovaná dědina. Všechno z domácí autorské dílny manželů Gurských, ve zkratce Gugu, a tímto také zdravíme do Vracova. Kapela Gloria.

přátelé, pojďme se podívat na vaše přáníčka. Chtěli bychom popřát všechno nejlepší našemu tátovi a dědovi Pavlu Dostálovi ze Zlína k jeho 72. narozeninám, které oslavil 1. května. Na tvé zdraví připije jí manželka Dana, syn Petr s rodinou a celá velká rodina. A teď už Moravanka a Polka, kamže si ty, frajárečko?

Zahrajte prosím pěknou písničku pro našeho tatínka a dědečka pana Josefa Kánského ze Strážnice, který oslavil 29. dubna své 75. narozeniny. Hodně štěstí, ale hlavně zdraví do dalších let přeje celá rodina, příbuzní a známí. Jednoduché, výstižné, všichni se tam vešli. Kapela Stříbrňanka Polka, no jo, sedmička pro štěstí a já bych dodal, když je dobrá nálada, můžou být aj dvě.

2. května oslavila naše babička paní Aneška Pokorná své 86. narozeniny. S láskou jí přicházejí blahopřát děti Jana a Pavel s rodinami, 7 vnoučat a 3 pravnoučátka, které posílají velkou pusu. A teď už to bude kapela Tufaranka a polka Podruhé vám nepovím.

Vážení a milí přátelé, nastal opět čas se rozloučit a jelikož dechovka je věčná a řečeno sloví Slávka Smišovského byla je a bude, tak i my se s naší dechparádou setkáme opět za týden, buď to na rádiu jich, anebo na rádiu jich. Cymbálka, obě naše stanice jsou k vám plně k dispozici. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásnou květnovou neděli přeje

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

Poslouchejte Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.

0: plánujete nový plot?
1: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
0: www.3div.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
3: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
1: Rádio Jich.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
6: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
7: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
8: Mňam.
7: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na Rádiu Jih. Od 9 do 10.

0: českých a slovenských hitů. Od 9 do 10 na rádiu Jich. Na rádiu Jich.
1: Když ti vítr

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.

0: XXL Shopping Mania je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Hity, které milujete.
4: Hity, kterým rozumíte.
3: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu J.

0: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
1: Právě posloucháte Hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: českých a slovenských hitů. Od 9 do 10 na rádiu Jich. Na rádiu Jich.
1: Vylej svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

0: hvězd.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Dílo ze Zvolena. Skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
7: Hledáte novou obchodní výzvu na jižní Moravě? Společnost NordH Technology, franchise pro jihomoravský kraj, hledá obchodního zástupce nebo zástupkyni pro prodej tepelné techniky instalačním firmám. Pracoviště Kyjov. Čeká vás fixní mzda a zajímavé provize z realizovaných obchodů. Zašlete svůj životopis na e-mail metal@metalkyjov.cz. Metal psáno s dvěma L. Více informací najdete na webu nord-solution.com.
8: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června vyrazte do Kobylí na 26. ročník Vinařské padesátky. Tradiční cyklistický závod vinicemi jižní Moravy. Pro amatéry i zkušené závodníky čeká vás 50 kilometrů krásnou krajinou. Startujeme v 10.00 a tím to nekončí. Od 16 hodin pokračujeme hudebním festivalem Vinařská padesátka fest. Vystoupí kapely Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Registrace závodníků a informace na webu vinařská50.cz.

0: plánujete nový plot?
1: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
0: www.3div.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
0: Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, lednější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90 a Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
5: Zveme vás na testovací dny v motoshopu DNX už pátek 8. května od 9:30 v naší prodejně na Velkomoravské ulici v Hodoníně. Nově u nás vyzkoušíte značky Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa, ale i naše tradiční stroje Royal Enfield a QJ Motor. Čekají vás testovací jízdy a speciální slevy pro všechny motorkáře. Prodej na motoshop DNX, ulice Velkomoravská, Hodonín. Více informací naleznete na Facebooku dnx-shop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jich.

0: write your name.
1: Rádio Jí.
2: Rádio Jí.
3: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaž peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaž peru tě a já...

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května. Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
5: Mňam.
4: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
6: Znáte hit The House of the Rising Sun? Jsou The Animals, legendární britská rocková kapela. 20. května od 19 hodin v Domě kultury v Kyjově vystoupí s Johnem Steelem, jediným původním členem a bubeníkem od začátku kapely. Uslyšíte jejich největší hity originál. Nenechte si ujít tuto legendu naživo. Vstupenky koupíte v síti Ticketportál. The Animals featuring John Steel. Dům kultury Kyjov 20. května v 19 hodin. Buďte u toho.
7: Hledáte novou obchodní výzvu na jižní Moravě? Společnost NordH Technology, franchise pro jihomoravský kraj, hledá obchodního zástupce nebo zástupkyni pro prodej tepelné techniky instalačním firmám. Pracoviště Kyjov. Čeká vás fixní mzda a zajímavé provize z realizovaných obchodů. Zašlete svůj životopis na e-mail metal@metalkyjov.cz. Metal psáno s dvěma L. Více informací najdete na webu nord-solution.com.

0: si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
3: Zveme vás na testovací dny v motoshopu DNX už pátek 8. května od 9:30 v naší prodejně na Velkomoravské ulici v Hodoníně. Nově u nás vyzkoušíte značky Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa, ale i naše tradiční stroje Royal Enfield a QJ Motor. Čekají vás testovací jízdy a speciální slevy pro všechny motorkáře. Prodej na motoshop DNX, ulice Velkomoravská, Hodonín. Více informací naleznete na Facebooku dnx-shop.cz.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101,4 FM.

Rádio I.

0: Moravě je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
6: Sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
7: Máte elektromobil nebo o něm uvažujete? Jezděte levně a bez starostí. Car Energy vám zajistí chytré nabíjení na míru. Instalujeme profesionální nabíjecí stanice autel pro domy, firmy i města. Kompletně na klíč. Od projektu až po revizi. Vy jen objednáte a brzy nabíjíte. Více na webu carenergy.cz.
8: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.

0: Plánujete nový plot?
1: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
0: www.3div.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Naladte si rádio ich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radioich.cz. Radioich.cz. V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz. Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Germoles Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Germoles Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Germoles Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.germolesservice.cz.
2: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
3: Máte elektromobil nebo o něm uvažujete? Jezděte levně a bez starostí. Car Energy vám zajistí chytré nabíjení na míru. Instalujeme profesionální nabíjecí stanice Autel pro domy, firmy i města. Kompletně na klíč. Od projektu až po revizi. Vy jen objednáte a brzy nabíjíte. Více na webu carenergy.cz.
1: Rádio Jih.

0: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Připravit, pozor, start! V sobotu 27. června vyrazte do Kobylí na 26. ročník Vinařské padesátky. Tradiční cyklistický závod Vinicemi Jižní Moravy. Pro amatéry i zkušené závodníky čeká vás 50 kilometrů krásnou krajinou. Startujeme v 10.00 a tím to nekončí. Od 16 hodin pokračujeme hudebním festivalem Vinařská padesátka Fest. Vystoupí kapely Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Registrace závodníků a informace na webu vinařská50.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
6: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
7: Velký výběr letniček, balkónových květin, sadby zeleniny, bylinek, okrasných rostlin a trvalek najdete v zahradním centru Malinkovič Důbrava na Bratislavské ulici v Břeclavi. Využijte 10% slevu na všechny rostliny od 25. dubna do 7. května. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Důbrava.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Plánujete nový plot?
1: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
0: www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
3: Velký výběr letniček, balkónových květin, sadby zeleniny, bylinek, okrasných rostlin a trvalek najdete v zahradním centru Malinkovič Důbrava na Bratislavské ulici v Břeclavi. Využijte 10% slevu na všechny rostliny od 25. dubna do 7. května. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Důbrava.
4: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. Zkušební jízda na byd.com.
7: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro...

0: But you're just a boy.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina? Mňam. V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
6: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomy a Marta a taneční soubor Romano Jílo ze Zvolena. Skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
7: Máte elektromobil nebo o něm uvažujete? Jezděte levně a bez starostí. Car Energy vám zajistí chytré nabíjení na míru. Instalujeme profesionální nabíjecí stanice autel pro domy, firmy i města. Kompletně na klíč. Od projektu až po revizi. Vy jen objednáte a brzy nabíjíte. Více na webu carenergy.cz.
8: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Soličelo Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Uherské Hradiště, Sudoměřice, Podivín a Napajedla. Tady všude měříme stejnou teplotu, takže 22 stupňů Celsia. A co zítra? Nad Jihomoravským a Zlínským krajem počasí s malou oblačností, poměrně větrno, takže mikinu sebou. Nejnižší teploty 10 až 13 stupňů Celsia. Škoda, že už začíná pracovní týden, protože to by se dalo i stanovat.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Nevím, jestli to přitahuju, ale jako každou neděli, tak i tuto tu mám požár. Požár skládky na Břeclavsku. Stoupající černý dým byl vidět na kilometry daleko. O tom všem za malou chvilku, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Tohle byl Krištof a jeho skladba Šňůry. Určitě znáte, hrává to i v obecních rozhlasech a minimálně v Hruškách u Břeclavy jsem to asi 5 let zpátky slyšel. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Hasiči z Jihomoravského kraje zasahovali u požáru skládky u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Potkalo se tu 5 hlídek hasičů. Příčinu požáru hasiči vzhledem k jeho charakteru nezjišťovali. Podobné požáry skládek mohou dle Komostného vzniknout třeba kvůli špatnému třídění odpadu, kdy se do skládky dostane předmět, který může následně zahořet. Díky hasičům za rychlý zásah a posíláme hity pro dobrou náladu.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: odpoledne na vlnách rádia jich. Pokud jste rybáři stejně jako já a máte doma malé ratolesti, které já nemám, tak tu pro vás máme jednu pozvánku na rybářské závody, a to přímo v Hodoníně na rybníku Lavor. Tak držte vlnu rádia jich a za malou chvilku se dozvíte více.
1: Naladte si rádio jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou párty za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Tadeáš Poláček. Máme tu pro vás jednu pozvánku na rybářské závody. A to přímo v Hodoníně na rybníku Lavor. Rybářské závody se konají 24. května od 7 hodin ráno. A nebude to jenom o chytání ryb. Bude připraven i doprovodný program. A pozor, rodiče nerybáři. Rybaření si může vyzkoušet i úplný začátečník nebo ten, kdo o tom zatím jen uvažuje. No, a co se bude hodnotit? Bude se hodnotit ulovený kapr, no to je taková klasika, že jo? Karas, amur, lín a bílá ryba. Jo, a co je to ta bílá ryba? To je třeba cejn, plotice a tak dále. Děti budou rozděleni do dvou kategorií, do 12 let a do 15 let. Vstupné je zdarma a je možnost si rezervovat flek už teď na telefonním čísle. Tak vytáhněte propisku a papír, já počkám 3 vteřiny a diktuju. Takže 720 440 075. Ještě jednou 720 440 075. Hodonínským rybářům posíláme pozdrav a ať vyhrajete nejlepší. Petru zdár.
1: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: XXXL Shopping Mania je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Břeclav, Svatobořice, Mistřín, Dolní Věstonice, Topolná, tady měříte 23 stupňů. Skoro stejně jako v Egyptě. A co zítra nad Jihomoravským a Zlínským krajem? Počasí s malou oblačností, poměrně větrno, takže mikinu sebou. Nejnižší teploty 10 až 13 stupňů a přes den až 25 stupňů.

0: dnes. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Další skvělá zpráva z Hodonínské zoo. Mají tam nový přírůstek, ale o koho jde, prozradíme za chvilku. Mezitím hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Ty pro dobrou náladu, Rádio Jih.
1: Aj.

0: Luis Fonsi a Despacito, 9 miliard zhlédnutí na YouTube, masakr, klip natáčený v Portoriku. Byla to nejposlouchanější písnička na světě a remix s Justinem Bieberem ji vystřelil ještě výš. Díky, že ladíte frekvence rádia jich. Venku to vypadá už celkem stabilně. A co tak zavítat do hodonínské zoo? Nejenom, že je tam příjemné prostředí pro rodiny s dětma, ale taky oznámili nový přírůstek, narodilo se jim mládě vzácného přímorožce. Je to sameček, takže děvčata, šup do hodonínské zoo. No, a kdo vlastně ten přímorožec je? Celým názvem přímorožec arabský, tento ohrožený druh byl v minulém století v přírodě úplně vyhuben. Do rezervací se jej daří vracet díky záchovným programům zoologických zahrad. Hodonínská tyto antilopy chová jako jediná v tuzemsku. Zatím je ale opatrný a zůstává se svou matkou v pozadí. Ale co nevidět, se připojí ke stádu. Zdravíme do hodonínské zoo a posíláme To se mi líbí od Marka Ztraceného, protože toto se nám taky líbí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na vlnách rádia jich v pondělí 4. května v den, kdy je síla cítit o něco víc než jindy, se vodojemy promění v galaktický prostor plný hudby a světel. O tom všem za malou chvíli, tak držte vlnu.
1: Naladte si rádio jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Klinu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Bruno Mars, The Lazy Song. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. V pondělí 4. května se v Brně na Žlutém kopci pod vodojemy uskuteční jedna zajímavá událost. Hudba z předalekých galaxií a večer plný světelných mečů. Těšit se můžete na ikonické melodie z nejslavnějších vesmírných ság v podání moravského klavírního tria. Flétnové vystoupení, doplněné světelnou show i instalace, které vás přenesou do vzdálených galaxií i k modelům planet sluneční soustavy. Celá tato show startuje v 16 hodin a bude trvat zhruba do 6, takže proč si neužít příjemné odpoledne neboli podvečer a něco se ještě přiučit? Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem tady až Poláček, pro dnešek se s vámi loučím, tak pohodový zbytek nedělního odpoledne na vlnách Rádia Jih.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
6: Mňam.
5: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
7: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: plánujete nový plot?
1: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
0: www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jich.

Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio J.
1: Rádio J.
0: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, a žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června vyrazte do Kobylí na 26. ročník Vinařské padesátky. Tradiční cyklistický závod Vinicemi Jižní Moravy. Pro amatéry i zkušené závodníky čeká vás 50 kilometrů krásnou krajinou. Startujeme v 10.00 a tím to nekončí. Od 16 hodin pokračujeme hudebním festivalem Vinařská padesátka Fest. Vystoupí kapely Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Registrace závodníků a informace na webu vinařská50.cz.
6: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodonině jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Dílo ze Zvolena. Skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.

0: si Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další.
3: A doš. Zaveďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
0: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Znáte hit The House of the Rising Sun? To jsou The Animals, legendární britská rocková kapela. 20. května od 19 hodin v Domě kultury v Kyjově vystoupí s Johnem Steelem, jediným původním členem a bubeníkem od začátku kapely. Uslyšíte jejich největší hity originál. Nenechte si ujít tuto legendu naživo. Vstupenky koupíte v síti Ticketportal. The Animals featuring John Steel. Dům kultury Kyjov 20. května v 19 hodin. Buďte u toho.

si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

get you sexy, huh? Radio 1.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytěte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočkova.

pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. V práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chyťte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radio Jich. Rádio Jich.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radio Jih.cz. Rádio Jih.

Let's get down.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radio Jich. Rádio Jich.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz